0: 103, we're going to be available on the radio AutoZone.
1: Airbus 103, 1126.
2: Where is Farscana?
3: Farscana.
2: Hello, 1126.
3: Hi, 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1126. 1